Bil simpli simpli mesli ukich bil simpli simpli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotonal.